zechtěj, tak ti včuči nurt. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeria tma žeteň multum, tajence, chulánky, palenie lulkov. Bál domů v klubci, co tam ještě, třeba ti spět